0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpořila místní spolky téměř 500 000 korun. Nová čtvrť v Uherském Hradišti nabídne téměř 600 bytů a Zlín vstupuje do nové hokejové sezóny.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní schválili v rámci druhé dotační výzvy finanční podporu ve výši 454 tisíc korun pro neziskové organizace, spolky a další místní pořadatele. Město letos na tento dotační program vyčlenilo celkem 3 miliony korun. Podpora je určena například na aktivity občanů a dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají vytvářet společenský život ve městě. U menších projektů do 10 tisíc korun může dotace pokrýt až veškeré náklady.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Rozsáhlý areál bývalého ČSAD v Uherském Hradišti by se měl v budoucnu proměnit v novou městskou čtvrť. Územní studie počítá s výstavbou téměř 600 bytů, mateřskou školou, parkovacími místy i novou dopravní infrastrukturou. První práce by podle města mohly začít přibližně za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začíná první etapa úprav prostoru za obchodním domem v části Baťov. Přibližně 68 metrů dlouhý úsek čeká rekonstrukce. Vznikne tam 21 nových parkovacích míst a nové chodníky. Součástí projektu je také lepší odvodnění, nové stání pro kontejnery a více zeleně. Parkovací plochy budou z propustné dlažby, která umožní vsakování dešťové vody. Celá úprava má přispět k bezpečnějšímu pohybu chodců i přehlednějšímu prostoru.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna hokejové Maxaligy začíná ve středu 9. září a ve hře budou také zlínští Berani. Ti na domácím ledě přivítají Piráty Chomutov. Zlínští mají za sebou 4 finálové účasti v řadě a i v nové sezóně chtějí bojovat o přední příčky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. V Uherském Hradišti vzniklo nové sportoviště a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž Firma přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Mařaticích zahájila nový školní rok s novým sportovním areálem. Původní hřiště u školy prošlo během letních prázdnin kompletní proměnou a nově ho mohou využívat nejen žáci, ale také veřejnost.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, region.

0: Lokální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou úspěšný vstup do nové sezóny Maxaligy. Ve středu na domácím ledě porazili Chomutov 6-3. Zlín tak zahájil soutěž vítězně a další utkání ho čeká v sobotu 12. září, kdy nastoupí na ledě Frýdku Místku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpořila místní spolky téměř 500 000 korun. Nová čtvrt v Uherském Hradišti nabídne téměř 600 bytů a Zlín vstupuje do nové hokejové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní schválili v rámci druhé dotační výzvy finanční podporu ve výši 454 tisíc korun pro neziskové organizace, spolky a další místní pořadatele. Město letos na tento dotační program vyčlenilo celkem 3 miliony korun. Podpora je určena například na aktivity občanů a dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají vytvářet společenský život ve městě. U menších projektů do 10 tisíc korun může dotace pokrýt až veškeré náklady.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Rozsáhlý areál bývalého ČSAD v Uherském Hradišti by se měl v budoucnu proměnit v novou městskou čtvrť. Územní studie počítá s výstavbou téměř 600 bytů, mateřskou školou, parkovacími místy i novou dopravní infrastrukturou. První práce by podle města mohly začít přibližně za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začíná první etapa úprav prostoru za obchodním domem v části Baťov. Přibližně 68 metrů dlouhý úsek čeká rekonstrukce. Vznikne tam 21 nových parkovacích míst a nové chodníky. Součástí projektu je také lepší odvodnění, nové stání pro kontejnery a více zeleně. Parkovací plochy budou z propustné dlažby, která umožní vsakování dešťové vody. Celá úprava má přispět k bezpečnějšímu pohybu chodců i přehlednějšímu prostoru.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna hokejové Maxaligy začíná ve středu 9. září a ve hře budou také zlínští Berani. Ti na domácím ledě přivítají Piráty Chomutov. Zlínští mají za sebou 4 finálové účasti v řadě a i v nové sezóně chtějí bojovat o přední příčky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dá na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 11. září a před námi je vytoužený víkend. Pokud jste dnes ráno nestíhali, možná vás potěší, že tento den je v některých zemích zvaný jako den stlaní postelí. Ať už jste tedy peřiny úhledně srovnali, anebo je v raním spěchu nechali tak trochu rozházené, hlavní je, že do nich večer s pocitem dobře odvedené týdenní práce zase spokojeně zaplujete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Denisové a Denisy. Jméno Denis má starořecké kořeny a je odvozeno od boha vína, veselí a úrody Dionýza. Přeneseně tedy toto jméno znamená zasvěcený bohu vína, nebo zkrátka božské dítě. Všem Denisům a Denisám přejeme nádherný svátek a vám ostatním všude tam, kde nás posloucháte, přeji spoustu důvodů k radosti a parádní start do víkendu.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Celkem 322 dětí se změnilo v žáky, když nastoupili do 17 prvních tříd v 6 školách, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž. Prvního školního dne se zúčastnili v jednotlivých školách i zástupci města Kroměříže. Starosta Tomáš Opatrný, místostarostové Karel Holík, Pavel Motička a Jan Hebnar a radní Vladimíra Vondráčková a Jan Pšeja. Aby dětem popřáli spoustu školních úspěchů, hezkých známek a hodnocení i nových znalostí a poznatků. Do základní školy Komenského náměstí nastoupilo 26 dětí. Do základní školy Usípek zamířilo poprvé 30 dětí. Základní škola Slovan má o 72 žáků více. 72 prvňáčků nastoupilo také do základní školy Oskol. V základní škole Smysl přivítali 79 dětí a 43 dětí zahájilo školní docházku v základní škole Zámoraví. Celkem tedy do prvních tříd městských škol nastoupilo zmíněných 322 dětí. V loni v září zahájilo školní docházku 349 dětí.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. V Uherském Hradišti vzniklo nové sportoviště a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž Firma přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Mařaticích zahájila nový školní rok s novým sportovním areálem. Původní hřiště u školy prošlo během letních prázdnin kompletní proměnou a nově ho mohou využívat nejen žáci, ale také veřejnost.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou úspěšný vstup do nové sezóny Maxaligy. Ve středu na domácím ledě porazili Chomutov 6-3. Zlín tak zahájil soutěž vítězně a další utkání ho čeká v sobotu 12. září, kdy nastoupí na ledě Frýdku Místku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dochvilnost je jedna z vlastností, která hodně lidem, včetně mě, chybí. Někdo má problém s chozením na čas menší, někdo větší, že není pro něj problém přijít i o půl hodiny později. Já se hrdě hlásím k druhé skupině, co nedokáže přijít někam včas a většinou chodí na poslední chvíli. Neměla jsem tento problém odjakživa, ale přišlo to až s řidičákem, když si vždycky říkám, že mám čas, no a pak už úplně ne. Ale říkám, že já většinou přicházím na čas, na minutu až pět přesně. Tak doufám, že v tomto nešvaru nejsem sama a prosím ty z vás, co naopak musí být všude minimálně o pět minut dřív, mějte s námi trpělivost. My jsme prostě jenom líní někde čekat.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Novou školní jídelnu s moderní kuchyní postaví město Zlín v areálu základní školy ve Štípě. Stavba má výjít na bezmála 160 milionů korun. Nová kuchyně má zvládnout až 600 porcí denně a jídelna nabídnout 200 míst. Nová budova vznikne v areálu v ulici Nová cesta. Podle magistrátu už současné stravovací zázemí kapacitně nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Novostavba bude stát na pozemku vedle školy a navrženy jsou dvě podlaží. Se stávající školou ji propojí prosklená lávka, která umožní pohodlný průchod strávníků a zároveň zachová průchodnost školní zahrady. Jakmile začne kuchyně a jídelna fungovat v nových prostorách, město plánuje stávající prostory přeměnit na školní družinu a studentský klub. Samotné stavební práce mají začít na jaře roku 2027.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem. Utíká vám den, tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce vyšly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudy, basák kapely Září.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 11. září a před námi je vytoužený víkend. Pokud jste dnes ráno nestíhali, možná vás potěší, že tento den je v některých zemích zvaný jako den stlaní postelí. Ať už jste tedy peřiny úhledně srovnali, anebo je v raním spěchu nechali tak trochu rozházené, hlavní je, že do nich večer s pocitem dobře odvedené týdenní práce zase spokojeně zaplujete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Denisové a Denisy. Jméno Denis má starořecké kořeny a je odvozeno od boha vína, veselí a úrody Dionýza. Přeneseně tedy toto jméno znamená zasvěcený bohu vína, nebo zkrátka božské dítě. Všem Denisům a Denisám přejeme nádherný svátek a vám ostatním všude tam, kde nás posloucháte, přeji spoustu důvodů k radosti a parádní start do víkendu.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Z bývalého skladu obilí mezi loukami Bílých Karpat až mezi nejlepší současné stavby v Česku. Sídlo a showroom společnosti Jánošík ve Valašských Příkazech je jediným zástupcem Zlínského kraje, který se probojoval mezi 25 nominovaných na Českou cenu za architekturu 2026. Pětičlenná zahraniční porota posuzovala celkem 301 staveb. Členové mezinárodní poroty na konci srpna navštívili všech 25 vybraných staveb po celé republice. Teprve po prohlídkách určí finalisty a vítěze hlavní ceny. O úspěchu valašské stavby může rozhodovat také veřejnost. Hlasování v ceně veřejnosti potrvá do 31. října. Vítězové české ceny za architekturu 2026 pak budou vyhlášeni 12. listopadu.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 11. září, kdy v tento den roku 1962 britská kapela The Beatles dorazila do londýnských studií a nahrála definitivní verzi svého úplně prvního singlu Love Me Do. V tento den roku 1989 otevřelo Maďarsko své hranice na západ, což umožnilo tisícům východních Němců emigrovat do Rakouska a urychlilo to pád železné opony. A v roce 2001 se odehrály koordinované teroristické útoky ve Spojených státech na věže Světového obchodního centra zvané Dvojčata a budovu Pentagonu. Tragická událost, která navždy změnila moderní světové dějiny. 11. září se narodili americký spisovatel O. Henry, legendární německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer, americký hudebník a producent Moby nebo britský zpěvák Richard Ashcroft z kapely The Verve. 11. září je v USA také Národním dnem památky na oběti teroristických útoků z roku 2001. To byla historie 11. září a já doufám, že to dnešní 11. září bude pro vás co nejlepší.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akcí poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří letos ještě nenavštívili.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 11. září a před námi je vytoužený víkend. Pokud jste dnes ráno nestíhali, možná vás potěší, že tento den je v některých zemích zvaný jako den stlaní postelí. Ať už jste tedy peřiny úhledně srovnali, anebo je v raním spěchu nechali tak trochu rozházené, hlavní je, že do nich večer s pocitem dobře odvedené týdenní práce zase spokojeně zaplujete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Denisové a Denisy. Jméno Denis má starořecké kořeny a je odvozeno od boha vína, veselí a úrody Dionýza. Přeneseně tedy toto jméno znamená zasvěcený bohu vína, nebo zkrátka božské dítě. Všem Denisům a Denisám přejeme nádherný svátek a vám ostatním všude tam, kde nás posloucháte, přeji spoustu důvodů k radosti a parádní start do víkendu.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Taky.
1: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Počasí dnes bude spíš podzimní, ale během dne se přeci jen můžeme dočkat i trochu světlejší oblohy. Ve Zlínském kraji bude zpočátku zataženo s deštěm. Později odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat a místy se může obloha protrhat. Teploty se dnes dostanou na 12 až 18 stupňů. Na východě kraje může spadnout až kolem 12 mm srážek. Tak ať vám ani dnešní dešťový začátek dne neskazí páteční náladu. Mějte krásné dopoledne a zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce by šly na 2 miliony 589 tisíc korun.
1: Uhersko-Hradišťsko.
0: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
1: Zlínsko.
0: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
0: Krásné páteční dopoledne, řidiči. Pokud máte dnes namířeno na cesty, máme pro vás čerstvý přehled míst, kde je potřeba počítat s omezením nebo zvýšenou opatrností. Pojďme se podívat, kde si dát pozor. Na dálnici D49 směrem na Frišták kolem kilometru 15 je překážka na vozovce. Omezení platí do 10:30. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Na D49 směrem na Frišták navíc probíhá údržba zeleně. Pracovní vozidlo uzavírá pruh pro pomalá vozidla a omezení potrvá do 17 hodin. Řidiči musí počítat také s uzavírkou silnice mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi, která potrvá do konce září. V Kvasicích pokračuje oprava povrchu silnice směrem na Tlumačov. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu a omezení potrvá do 15. září. A pozor také ve Zlíně v ulici Třídy 3. května, kde do 10:30 probíhá šetření nehody dvou osobních aut. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu. Zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
1: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Celkem 322 dětí se změnilo v žáky, když nastoupili do 17 prvních tříd v 6 školách, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž. Prvního školního dne se zúčastnili v jednotlivých školách i zástupci města Kroměříže. Starosta Tomáš Opatrný, místostarostové Karel Holík, Pavel Motička a Jan Hebnar a radní Vladimíra Vondráčková a Jan Pšeja. Aby dětem popřáli spoustu školních úspěchů, hezkých známek a hodnocení i nových znalostí a poznatků. Do základní školy Komenského náměstí nastoupilo 26 dětí. Do základní školy Usípek zamířilo poprvé 30 dětí. Základní škola Slovan má o 72 žáků více. 72 prvňáčků nastoupilo také do základní školy Oskol. V základní škole Smysl přivítali 79 dětí a 43 dětí zahájilo školní docházku v základní škole Zámoraví. Celkem tedy do prvních tříd městských škol nastoupilo zmíněných 322 dětí. V loni v září zahájilo školní docházku 349 dětí.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I na Hradišťsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

0: Teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Páteční dopoledne je dnes opravdu podzimní, tak se pojďme podívat, jak se bude počasí během dne vyvíjet. Ve Zlínském kraji bude zataženo s deštěm. Později odpoledne začne od západu srážek ubývat a obloha se postupně částečně vyjasní. Teploty vystoupají jen na 12 až 15 stupňů. Nejvíc srážek se očekává na východě kraje, kde může spadnout až kolem 12 mm. Tak ať vám ani deštivé počasí nevezme dobrou páteční náladu. Mějte krásné dopoledne a zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akci poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří letos ještě nenavštívili.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A je tu další dopravní okénko. Pokud máte před sebou cestu, připomeneme si několik míst, kde je potřeba počítat s omezením a dát si trochu větší pozor. Ve Slavičíně zůstává uzavřená silnice 2. třídy číslo 494. Důvodem jsou stavební práce a omezení potrvá do konce října. Pro osobní auta vedy objížďka přes Hrádek a Divnici. Omezení pokračuje také v Pozlovicích, kde jsou kvůli pracím na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy. Práce jsou naplánované až do konce března příštího roku. V Kvasicích se opravuje povrch silnice 2. třídy číslo 367. Provoz je tam veden jedním jízdním pruhem a omezení má skončit v úterý 15. září. A ještě Kněžpole. Na silnici 2. třídy číslo 497 pokračuje druhá etapa uzavírky. Pro vozidla do 7,5 tuny vede objížďka přes Kněžpole, těžší vozidla musí jet přes Staré město a Napajedla. Uzavírka je plánovaná do konce října. Tak ať vás na cestách nic nepřekvapí, jezděte opatrně a mějte příjemné dopoledne a zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
0: Dopolední maraton na Rádiu Kroměříž.
3: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine.

0: Novou školní jídelnu s moderní kuchyní postaví město Zlín v areálu základní školy ve Štípě. Stavba má vyjít na bezmála 160 milionů korun. Nová kuchyně má zvládnout až 600 porcí denně a jídelna nabídnout 200 míst. Nová budova vznikne v areálu v ulici Nová cesta. Podle magistrátu už současné stravovací zázemí kapacitně nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Novostavba bude stát na pozemku vedle školy a navrženy jsou dvě podlaží. Se stávající školou ji propojí prosklená lávka, která umožní pohodlný průchod strávníků a zároveň zachová průchodnost školní zahrady. Jakmile začne kuchyně a jídelna fungovat v nových prostorách, město plánuje stávající prostory přeměnit na školní družinu a studentský klub. Samotné stavební práce mají začít na jaře roku 2027.
1: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
2: Uherské Hradiště, Staré město, Konovice na 88,2 FM.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dochvilnost je jedna z vlastností, která hodně lidem, včetně mě, chybí. Někdo má problém s chozením na čas menší, někdo větší, že není pro něj problém přijít i o půl hodiny později. Já se hrdě hlásím k druhé skupině, co nedokáže přijít někam včas a většinou chodí na poslední chvíli. Neměla jsem tento problém od jak živa, ale přišlo to až s řidičákem, když si vždycky říkám, že mám čas, no a pak už úplně ne. Ale říkám, že já většinou přicházím na čas, na minutu až pět přesně. Tak doufám, že v tomto nešvaru nejsem sama a prosím ty z vás, co naopak musí být všude minimálně o pět minut dřív, mějte s námi trpělivost. My jsme prostě jenom líní někde čekat.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce vyšly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Z bývalého skladu obilí mezi loukami Bílých Karpat až mezi nejlepší současné stavby v Česku. Sídlo a showroom společnosti Jánošík ve Valašských Příkazech je jediným zástupcem Zlínského kraje, který se probojoval mezi 25 nominovaných na Českou cenu za architekturu 2026. Pětičlenná zahraniční porota posuzovala celkem 301 staveb. Členové mezinárodní poroty na konci srpna navštívili všech 25 vybraných staveb po celé republice. Teprve po prohlídkách určí finalisty a vítěze hlavní ceny. O úspěchu valašské stavby může rozhodovat také veřejnost. Hlasování v ceně veřejnosti potrvá do 31. října. Vítězové české ceny za architekturu 2026 pak budou vyhlášeni 12. listopadu.
0: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Rádio Kroměříž, kalendárium.
2: Dnes je 11. září, kdy v tento den roku 1962 britská kapela The Beatles dorazila do londýnských studií a nahrála definitivní verzi svého úplně prvního singlu Love Me Do. V tento den roku 1989 otevřelo Maďarsko své hranice na západ, což umožnilo tisícům východních Němců emigrovat do Rakouska a urychlilo to pád železné opony. A v roce 2001 se odehrály koordinované teroristické útoky ve Spojených státech na věže Světového obchodního centra zvané Dvojčata a budovu Pentagonu. Tragická událost, která navždy změnila moderní světové dějiny. 11. září se narodili americký spisovatel O. Henry, legendární německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer, americký hudebník a producent Moby nebo britský zpěvák Richard Ashcroft z kapely The Verve. 11. září je v USA také Národním dnem památky na oběti teroristických útoků z roku 2001. To byla historie 11. září a já doufám, že to dnešní 11. září bude pro vás co nejlepší.
3: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
4: Care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 20.

0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si v

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 11. září a před námi je vytoužený víkend. Pokud jste dnes ráno nestíhali, možná vás potěší, že tento den je v některých zemích zvaný jako den stlaní postelí. Ať už jste tedy peřiny úhledně srovnali, anebo je v raním spěchu nechali tak trochu rozházené, hlavní je, že do nich večer s pocitem dobře odvedené týdenní práce zase spokojeně zaplujete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Denisové a Denisy. Jméno Denis má starořecké kořeny a je odvozeno od boha vína, veselí a úrody Dionýza. Přeneseně tedy toto jméno znamená zasvěcený bohu vína, nebo zkrátka božské dítě. Všem Denisům a Denisám přejeme nádherný svátek a vám ostatním všude tam, kde nás posloucháte, přeji spoustu důvodů k radosti a parádní start do víkendu.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce vyšly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Celkem 322 dětí se změnilo v žáky, když nastoupili do 17 prvních tříd v 6 školách, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž. Prvního školního dne se zúčastnili v jednotlivých školách i zástupci města Kroměříže. Starosta Tomáš Opatrný, místostarostové Karel Holík, Pavel Motička a Jan Hebnar a radní Vladimíra Vondráčková a Jan Pšeja. Aby dětem popřáli spoustu školních úspěchů, hezkých známek a hodnocení i nových znalostí a poznatků. Do základní školy Komenského náměstí nastoupilo 26 dětí. Do základní školy Usípek zamířilo poprvé 30 dětí. Základní škola Slovan má o 72 žáků více. 72 prvňáčků nastoupilo také do základní školy Oskol. V základní škole Smysl přivítali 79 dětí a 43 dětí zahájilo školní docházku v základní škole Zámoraví. Celkem tedy do prvních tříd městských škol nastoupilo zmíněných 322 dětí. V loni v září zahájilo školní docházku 349 dětí.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: I letos na podzim mi buší.

Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Mé jméno je Hans a za celou naši skupinu Scarlett, která působí hlavně v okolí Bystřice pod Hostýnem, vám přes rádiové vlny posílám náš song Nikdo neví. Kdo ho nezná, pozná. A kdo ho zná, ať zpívá s námi. Ale hlavně, ať se líbí.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akcí poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří ji letos ještě nenavštívili.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dochvilnost je jedna z vlastností, která hodně lidem, včetně mě, chybí. Někdo má problém s chozením na čas menší, někdo větší, že není pro něj problém přijít i o půl hodiny později. Já se hrdě hlásím k druhé skupině, co nedokáže přijít někam včas a většinou chodí na poslední chvíli. Neměla jsem tento problém odjakživa, ale přišlo to až s řidičákem, když si vždycky říkám, že mám čas, no a pak už úplně ne. Ale říkám, že já většinou přicházím na čas, na minutu až pět přesně. Tak doufám, že v tomto nešvaru nejsem sama a prosím ty z vás, co naopak musí být všude minimálně o pět minut dřív, mějte s námi trpělivost. My jsme prostě jenom líní někde čekat.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Novou školní jídelnu s moderní kuchyní postaví město Zlín v areálu základní školy ve Štípě. Stavba má vyjít na bezmála 160 milionů korun. Nová kuchyně má zvládnout až 600 porcí denně a jídelna nabídnout 200 míst. Nová budova vznikne v areálu v ulici Nová cesta. Podle magistrátu už současné stravovací zázemí kapacitně nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Novostavba bude stát na pozemku vedle školy a navrženy jsou dvě podlaží. Se stávající školou ji propojí prosklená lávka, která umožní pohodlný průchod strávníků a zároveň zachová průchodnost školní zahrady. Jakmile začne kuchyně a jídelna fungovat v nových prostorách, město plánuje stávající prostory přeměnit na školní družinu a studentský klub. Samotné stavební práce mají začít na jaře roku 2027.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 11. září, kdy v tento den roku 1962 britská kapela The Beatles dorazila do londýnských studií a nahrála definitivní verzi svého úplně prvního singlu Love Me Do. V tento den roku 1989 otevřelo Maďarsko své hranice na západ, což umožnilo tisícům východních Němců emigrovat do Rakouska a urychlilo to pád železné opony. A v roce 2001 se odehrály koordinované teroristické útoky ve Spojených státech na věže Světového obchodního centra zvané Dvojčata a budovu Pentagonu. Tragická událost, která navždy změnila moderní světové dějiny. 11. září se narodili americký spisovatel O. Henry, legendární německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer, americký hudebník a producent Moby nebo britský zpěvák Richard Ashcroft z kapely The Verve. 11. září je v USA také Národním dnem památky na oběti teroristických útoků z roku 2001. To byla historie 11. září a já doufám, že to dnešní 11. září bude pro vás co nejlepší.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce by šly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Flow rider. Alexander girl, I know what you like.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Z bývalého skladu obilí mezi loukami Bílých Karpat až mezi nejlepší současné stavby v Česku. Sídlo a showroom společnosti Jánošík ve Valašských Příkazech je jediným zástupcem Zlínského kraje, který se probojoval mezi 25 nominovaných na Českou cenu za architekturu 2026. Pětičlenná zahraniční porota posuzovala celkem 301 staveb. Členové mezinárodní poroty na konci srpna navštívili všech 25 vybraných staveb po celé republice. Teprve po prohlídkách určí finalisty a vítěze hlavní ceny. O úspěchu valašské stavby může rozhodovat také veřejnost. Hlasování v ceně veřejnosti potrvá do 31. října. Vítězové české ceny za architekturu 2026 pak budou vyhlášeni 12. listopadu.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského Hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akci poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří letos ještě nenavštívili.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows, yeah. Meditate.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. I na Hradišťsku jsme si blíž. Radio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: What do I know?
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vyřazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce vyšly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dochvilnost je jedna z vlastností, která hodně lidem, včetně mě, chybí. Někdo má problém s chozením na čas menší, někdo větší, že není pro něj problém přijít i o půl hodiny později. Já se hrdě hlásím k druhé skupině, co nedokáže přijít někam včas a většinou chodí na poslední chvíli. Neměla jsem tento problém odjakživa, ale přišlo to až s řidičákem, když si vždycky říkám, že mám čas, no a pak už úplně ne. Ale říkám, že já většinou přicházím na čas, na minutu až pět přesně. Tak doufám, že v tomto nešvaru nejsem sama a prosím ty z vás, co naopak musí být všude minimálně o pět minut dřív, mějte s námi trpělivost. My jsme prostě jenom líní někde čekat.

z Dounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady čas rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dnes mám tady milé hosty kousek od Kroměříže z vesnice Luclavice. Tam vznikla kapela Jateční váha, jsou to kluci, které už znám hodně, hodně dlouho. Natočili nějaké CDčko, tak se kolem tohoto CDčka budeme motat. Já jsem kapelu vlastně ještě nepředstavil, takže Ivoš Grmela, kytarista a zpěvák, hlavní frontman kapely Jateční váha, čau.
2: Zdravím na Rádio Kroměříž.
1: Pak je tady můj spolužák z rodiny Michoňků, známý to pojem v Kroměříži muzikantský, Martin Michoňk, který hraje na bicí.
3: Ahoj posluchači.
1: Pak je tady jeden z nejtalentovanějších kytaristů na kroměřížské scéně, Jirka Kotas. Čau, čau, koty.
4: Ahoj, ahoj.
1: A basák, kterého znám tak akorát z vyprávění nebo z dobrodružných knížek, Peca. Čau, čau, Peco.
5: Zdravím Rádio Kroměříž.
1: Teď se vás, kluci, zeptám, kterou vaši písničku jste vybrali, kterou zahájíme dnešní rokový žvanec, tak která to bude?
2: Jako nadpal bych určitě pustil písničku Jezevec, protože tuto písničku už lidi znají, dokonce i někde mimo Luclavice a mimo Kroměříž to byli prostě váci, kteří prostě řekli Ježíš Jezevec. Protože si ho pamatovali, jo, tak Jezevec si pamatovali všichni.
4: No, Jezevec, já jsem ještě v té kapele nebyl, ale jak vznikla, tak by tam mělo být podle jídla. Měla to být vlastně taková pečinka ve tvaru hřbetu jezevce.
1: A my teď tohle labužu můžeme naservírovat posluchačům Rádia Kroměříž, potažmo rokového žvance v podobě nefalšovaného luclavského rock'n'rollu, takže kapela Jateční váha, Jezevec a přejeme příjemný poslech a dobrou chuť.

0: Přátelé, dozněl jezevec kapely Jateční váha mých dnešních hostů, ale my se teď ponoříme trošku do pomalejšího tempa. Kluci vybrali pomalejší skladbu s názvem To nám řekne vlastně Ivoš Grmela.
1: Tato písnička vznikla vlastně, muzika je ode mě, text je od Katky Šibíkové, ta písnička je pomalá, krásná a je to takové, je to hit, je to dobrá písnička, jako opravdu je to fajn.
0: Je fajn, to mohu potvrdit a my si pojďme pustit tenhle skvělej oplodňová kapely Jateční váha.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Posloucháte rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a my si dáme další písničku mých dnešních hostů kapely Jateční váha. A já se opět ptám Ivoše, jelikož je to další písnička z jeho autorského šuplíku, o čem tahle písnička vlastně je?
3: Je to vlastně o Křečkovi, který brání ve stavbě dálnice D49. Hůda složil tehdy ten text a napsal mě výhružnou SMSku a zhudební to, vole. Tak já se to zhudebnil a je to naše vlastně písnička, která je nejvící.

0: víc mediálně známá, která je na YouTube, já nevím kde všude. Dokonce i při nějakém vystoupení přišli mladí kluci a chtěli to po nás. A vy hrajete křička? Jo, my hrajeme křička, tak můžeme to pustit a uznáte za vodné, jestli je to dobrý nebo ne.
1: Já si myslím, že to dobrý určitě je, protože to poukázalo na to, co nás tady strašilo ten křeček 20 roku minimálně. A teď si pojďme pustit tuhle skvělou písničku s názvem Balada o strašlivém zvířátku. Úžasný název, tak příjemný poslech.
0: Nedaleko Hulína leží malá dědina a u níž je zvířátko, o něm dozvíme se zakrátko.

0: Já musím podotknout, že mi dnešní hosté, kluci z kapely Jateční Váha, dělají muziku opravdu, jak se má, srdíčkem. Je to svým způsobem takové trochu jiné, ale já to mám rád, já tuhle tenhle humor muzikantský opravdu miluju. Za Komanču byste měli určitě utrum, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Kdy vlastně kapela Jateční Váha vznikla?
1: Kapela Jateční Váha vznikla před 9 rokama v Luclavicích. Zakladatel, vlastně otci zakladatele, tak říkal Marcel Quinta, jeden z otců zakladatelů. Zakladatel jsou já, Ivoš Grmela, Hulda, Libor Hulda Hulenka, klávesy a zpěv a Marcel Quinta, tehdy hrál na kytaru. On potom šel do Německa dělat, takže skončil v kapele. A přišli další lidé jako Tomáš Kotas na kytaru, on s náma hrál asi rok a po něm to vzal Jirka Kotas, i oba dva výborní kytaristi. Tomáš dělal u silnic, dělal na finisheru a tak dělal prostě do noční hodin nebo do večerní hodin, hlavně v letě, když jsme zkoušeli a prostě skončil u nás. Oslovil jsem Jirku Kotase, který je talentovaný mladý klučina oproti nám všem ostatním a ten nám hromadu písniček prostě jakoby naranžoval nebo dal dohromady to solo na kytaru, které bylo úplně perfektní.
0: Já Jirku znám a můžeme se ho vlastně zeptat, jak se dostal do kapely Jateční Váha. Já ho znám jako opravdu skvělého bombastického kytaristu.
2: Tak je to asi 8 roků, za tohle jsem si našel jako pro zábavu, nebo souhlasil jsem, že tam s nima budu hrát, účinkovat, protože jsem měl ještě jednou kapelu, která teda, ano, vydělávala nějaký peníze, ale toto mě bavilo dělat nějaký druhý styl muziky, než dělám teda. Takže mě to baví, jsem s nima 9 let a myslím, že spokojení jsou všetci, takže.
0: Já si myslím, že i já bych byl spokojený, kdyby se mnou sem tam zahrál, protože vím, jaké kvality ty máš.
2: No, však může být.
0: Já už jsem si tě všiml jako mladýho, ale teď si pojďme pustit písničku, kterou jste vybrali jako další v pořadí s názvem Vzpomínka. Autorské dvojice Hulenka Grmela. Tak opět příjemný poslech.

Tak, ať nám to trošku odsejpá, dáme si další písničku s názvem Mucha z desky, tož jdeme dál. Písnička, kterou napsal Ivo Grmela, opět text i hudba.

šanců na zádech a další tři na prdeli, dokonce i na nohou, to jste ještě neviděli. Povězte mi, jak má mít pozitivního ducha, když nežere obtížný hmyz, prostě mucha. Mucholapka nepomáhá, pořídím si sítě, ale chytrá mucha stejně překvapí tě. Tento boj s nepřítelem strašně dlouho trvá, jednomu chod zabiješ.

0: a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: My se po ose času posouváme dál v rokovém žvanci a dáme si další písničku kapely Jateční váha mých dnešních hostů, o které by mohl opět Ivoš Grmele jakožto autor skladby vlastně něco říct, protože tahle písnička má opět nějaký ten příběh svůj.
4: Ano, písnička se jmenuje Trolejbus a ta písnička vznikla, když jsem přišel o řidičák a jezdil jsem trolejbusem do práce. Prostě a v tom trolejbusu jsem normálně vytáhl notebook, na notebook jsem si dal papír a tuškou jsem psal text tady k této písničce. Takže vznikla písnička Trolejbus, ona je jednoduchá, je to jeden taky z největších hitů, protože na kresy akci, kde jsme hráli úplně poprvní, jsme ji hráli šestka.
3: To se hned tak nestává, ale teď si na vlnách Rádia Kroměříž pustíme aspoň jednou a pojďme do téhle skvělé záležitosti s názvem Trolejbus. Jateční váha, příjemný poslech.

0: Další vstup bych rád věnoval taky svému spolužákovi Bitsmanovi v kapele Jateční váha, kterou tady dneska mám jako hosty, ale taky jako perfektnímu muzikantovi, protože tvoji rodiče byli známí muzikantští učitelé v Kroměříži. To bych taky rád vzpomněl.
1: To byli známí učitelé hudby v Lidové škole a konzervatoř otec. A otec založil dechovku kroměřížskou.
0: Hráli jsme i spolu, ale v každém případě, kde zhrál mezi tím, když já jsem hrál úplně někde jinde.
1: Hlavně jsem dělal bubny, což to byly většinou školní projekty, anebo školní kapely, anebo přátelé, například je tady basák Peťa, ten tam taky figuroval, že Peťo? Ozví se, že Peťo?
2: Tak.
1: On hrával taky předtím, ty mladé léta. A tu školní, to jsme dělali, že jsme se vlastně spojili hudebně více muzikantů z více směrů a kapel a hráli jsme tehdy taky pro radost, ne pro peníze.
0: Nebylo to pro peníze, zpíval s náma vlastně výborný zpěvák Zdeňa Vávra, který potom zpíval v Krédu, úžasný zpěvák, a já jsem se tam sral do basy, kterou jsem totálně neovládal v té době. Dnešní době už bych si troufl i na jiné nástroje, samozřejmě za těch 45 roků, co člověk hraje, nějaký ty nástroje zvládá nějak aspoň, ale v současné době si tak říkám, že jsem vlastně nejstarší zpěvák tady v okolí širokém, který ještě hraje zábavy pravidelně, no.
1: No z té doby si myslím, že jsi opravdu nejstarší, no. Jste jako, když to vemu na léta.
0: Já už teď ale končím a budu se věnovat vnoučatům. Ty, Michale, máš nějaký ty vnoučata taky, že?
1: Mám 5 vnoučat, ale já na to navážu. Tobě to končí, jak říkáš. A já jsem to zakončil, tu kariéru, nedávno. Prodal jsem bubny, sonory, co jsem měl na koncerty a ziliany, činely a všechno, co jsem měl, jsem prodal. A tak pak mě tady chlapci z kapely oslovili, jestli bych nehrál. A já bubny pryč. No tak jsem si musel koupit nové bubny, teda teďka používám, a jsou to bubny, které mě teda udělali radost. Natali, jestli někdo z vás zná, možná posluchači někteří budou znát, to jsou také specifické bubny a mají velice příjemný rokový basový nádech. Takže jsem byl donucen si koupit po ukončení kariéry bubnovací bubny a pokračuju s kapelou tady místní dál. Tak to takový příběh.
0: No, já musím vzpomenout, že jsi byl taky na svatbě, nevím, jestli za svědka, to už si opravdu nepamatuju, ale byl.
1: A ano, byl jsem.
0: No vidíš, a už je to 41 let.
1: Toto si vzpomínat nemusel.
0: Musel, protože má drahá půlka by řekla, že ty ani nevíš, jak dlouho jsme svoji, a o tom to přesně je. Ale pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha, kterou nám opět asi uvede Ivošek.
3: Prapodivné panství, tady muziku jsem složil já a text složila Katka Šibíková, to je naše dvorní textařka, která složila několik textů. Byla to holka, která v tu dobu, když skládala tento text, měla 17 roku. A ten text má váhu, má tíhu. Nám se to líbilo, tak já jsem to udělal do této podoby, kterou uslyšíte. A jak říká Lupo, dvojsmyslné, protože je to i trochu o naší republice.
0: Politiku tady nemusíme zavádět, ale ten druhý smysl tam je a my si teď pojďme pustit teda tu vlasteneckou skladbu kapely Jateční váha s názvem Prapodivné panství.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Z čerstva a hrdě jdeme do další písničky kapely Jateční váha mých dnešních hostů a opět dáme prostor autorovi téhle písničky, která následuje, Ivošovi Grmelovi.
2: Tato písnička je opět moje a když jsem klukům říkal, jak mají začít nebo co mají dělat, to, protože to je taková věc, která je moje, jako řekl bych prostě, srdeční záležitost. Řekl jsem klávesákovi, prostě hraj klávesy, jenom podklady, nic víc. A Jurovi jsem řekl, hraj solo od jednoho nejmenovaného zpěváka prostě. On to začal hrát a říkám, to je přesně ono. A začali to hrát prostě. Já jsem to začal zpívat, teď jsem to v tom studiu, jsem to nemohl naspívat, protože to byla šílená písnička. Pak se si dal dvě štamprle, naspíval jsem to a hotovo.
1: Takže po Ivošovém doladění ve studiu vlastně můžeme teď poslechnout tu finální verzi studiovou s názvem Neskutečná. Opět příjemný poslech.

0: Super skladba, ale teď se tě, Ivo, jako frontmana nebo jako kapelního mazlíka zeptám, do jaké škatulky nebo do jakého stylu bys zařadil vaši kapelu Jateční váha?
1: To je opravdu zajímavá otázka, totiž já jsem ten styl vymyslel a jmenuje se hospodský punk. Ten styl této kapely se jmenuje hospodský punk, protože je to něco mezi big beatem, punkem a já nevím čím prostě.
0: A rock and roll ještě.
1: To je svérazná muzika prostě, ale je to takový, je to opravdu big beat prostě, ale jmenuje se to hospodský punk. A vlastně když je náš kolega nebo kolega kamarád, chtěl po nás, ať složíme nějakou věc, která je obyčejná prostě, něco jako z hospody prostě. Hoši, složte písničku, která se bude jmenovat Dopiju a jdu. Tak jsme už složili a je to tam.
0: Tak pojďme si tuhle hospodskou hymnu vlastně luclavskou pustit. Dopiju a jdu, kapela Jateční váha.

0: Tak, nastal čas, kdy Peca, Ivoš a Martin si šli dát něco ostřejšího do baru a kafíčko, ale jako jedinýho abstinenta, kterýho jsem si tady nechal, je Jirka Kotas a toho vyspovídám vlastně. Máte vlastně, ty desky jsou dvě a já bych se tě, Jirko, zeptal, kde se natáčelo?
1: Tak natáčelo se to v rožnovském studiu Alias, kde jsem byl nucen i přespat, aby jsme to stihli všechno natočit. A tohle je písnička Čert, kde je vlastně zakomponovaná, no od koho to je? To je známá Óda na radost, se tomu říká. Tam je solo z toho vytvořené.
0: Rainbow.
1: No, ano, no, něco takového tam myslím. Při nahrávání mi praprasklo asi tři struny už minimálně při tom nahrávání, takže...
0: Ty víš, jak hrábnout do kytary, aby struna praskla a ty jsi mohl odpočinout, že?
1: No, docela to zdržovalo potom. Říkám, musel jsem tam aj přespat ve studiu, poprvé jsem spal ve studiu nahrávacím v režii, pod mě, bez oken, takže jsem měl takový docela nervy z toho.
0: Jirko, nejsi první ani poslední, kdo ve studiu přespával, protože já strávil ve studiích tolik času, že bych ho mohl prodávat.
1: Ne, je to možný, byl ten gauč docela proložený, takže nevím. Ale...
0: Už tě nebudu trápit a pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha s názvem Čert. Opět zapaste u toho.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já bych si teď, kluci, zkusil s dovolením vaším vybrat jednu písničku z CDčka Tož jdeme dál s názvem Zkusím to napsat. Písnička je trošku jiná, je to opět zase ten luclavský punk, ale má v sobě něco jiného, já se snažím přijít na to, co tam je jiného. A teď to bude úkol i posluchačů Rádia Kroměříž najít tam něco jiného než v ostatních písničkách. Bude to oříšek, ale jdeme na to. Jateční váha a skladba Zkusím to napsat.

0: Kluci, jak se snažím vždycky říct, všem hodina má jenom 60 minut. My jsme těch 60 minut docela vyčerpali. Zbývá nám čas na poslední písničku na rozloučení a já vám, kluci, moc krát děkuji, že jste přišli požvaně do rokového žvance o vašich dvou deskách s názvem A tož tak a druhé Tož jedeme dál. Já si myslím, že jsme uspokojili hlavně ty posluchače Rádia Kroměříž jakožto punk hospodské štangasty, protože tahle muzika určitě patří také do rokového žvance. Ještě jednou moc krát vám děkuji a do rockerské žákovské knížky vám všem píšu jedničku s hvězdičkou a držím vám palce, ať se vám daří. Ještě jednou díky.
1: Lupo, děkuji za pozvání, aby kapela Jateční váha vlastně šla do toho éteru.
2: Tak Lupo, děkujem za pozvání. Když tak, jsou tam facebookové stránky Jateční váha, kdyby někdo měl zájem, tak ať se ozve.
3: A doufám, že se potkáme na nějakých akcích.
2: Díky Lupo, ještě jednou.
4: Peťo, Lupo, kamaráde starý, díky za pozvání. Uvidíme, co to přinese všechno ta kapela a je fajn, že nás opravdu lidi uslyší, no, že budou vidět, co jde nebo ne.
0: Tak kluci, moc krát děkuji a ještě jednou díky a my si teď pustíme tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc, která to bude.
1: Poslední písnička, kterou hrajem, nebo kterou budem, se jmenuje Nejdu domů.
0: Čau, čau.
2: Hojas.
1: Mějte se.
4: Čau.

0: www.radiokroměříž.cz. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského Hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akci poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří letos ještě nenavštívili.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Infoexpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce vyšly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Infoexpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akcí poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří letos ještě nenavštívili.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Radio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce vyšly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků také pravidelné dojíždění. Studenti ze Zlínského kraje mohou při cestách využít například kombinace městské a regionální dopravy a dalších spojů. Při jízdě vlakem mohou ušetřit také díky síťové jízdence a studenti do 25 let mají po předložení průkazu IZIK nebo žákovského průkazu nárok na 50% slevu. Při dobrém plánování tak mohou za celý školní rok ušetřit tisíce korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 19-letý zlínský záložník Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. V letošní sezóně ale bude dál působit ve Zlíně, kde bude hostovat. Petruta je odchovancem Zlínské akademie a v nejvyšší soutěži už má na kontě několik startů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Lidé na Bystřicku mobilizují síly proti větrným elektrárnám. V Uherskohradišťské nemocnici začíná výstava o nemocničních kaplanech. A fotbalový Zlín čeká v neděli domácí premiéra nového trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Bystřicku a Podhostýnsku se rozhořela debata o plánované výstavbě větrných elektráren. Místní obyvatelé a chataři se organizují a vzniká také petice proti výstavbě větrných parků v regionu. Odpůrci upozorňují především na zásah do krajiny, možné znehodnocení lokalit a pochybnosti o efektivitě větrné energie. Zastánci naopak argumentují potřebou přechodu k obnovitelným zdrojům a výrobě levnější elektřiny.
0: Uherskohradišťsko.
1: V galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice začala 10. září výstava Být na blízku 2. Prostřednictvím fotografií představují práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům i jejich blízkým oporou v náročných chvílích. Mezi vystavenými snímky jsou také fotografie z Uherského Hradiště. Výstava bude v nemocnici k vidění do 18. září.
0: Zlínsko.
1: Zoo Zlín připravila na podzim speciální vstupné. Každý víkend v září a říjnu až do 23. října zaplatí všichni návštěvníci za vstup 100 korun. Nabídka platí pro děti od 3 do 13 let, seniory i dospělé. Zoo chce akci poděkovat svým pravidelným návštěvníkům a zároveň přilákat i ty, kteří ji letos ještě nenavštívili.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v neděli domácí utkání s Hradcem Králové. Na lavičce Ševců se poprvé jako hlavní trenér představí Pavel Hoftych, který po nepovedeném startu sezóny nahradil Bronislava Červenku. Zlín je po 7 kolech bez bodu a proti Hradci bude chtít nepříznivou bilanci prolomit. Utkání na Letné začne v neděli v 15 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Koryčanech nahradil mostek nový propustek. Křižovatka u školy v Uherském Hradišti bude bezpečnější. A zlínský fotbalista Petruta přestoupil do Baníku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Koryčanech je hotová rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 432 směrem na Jestřabice. Původní malý most byl nahrazen novým betonovým propustkem a opraven byl také navazující úsek silnice v délce 36 metrů. Součástí stavby byla výměna odvodňovacího potrubí, nové vrstvy vozovky, obruby i dopravní značení. Rekonstrukce vyšly na 2 miliony 589 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rizikovou křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá proměna. Město obnoví přechody pro chodce, přidá zpomalovací prahy, upraví zastávky městské hromadné dopravy a vzniknou také nová parkovací místa. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí, které tudy míří do základní školy Větrná.
0: Zlínsko.
1: Začátek školního roku znamená pro mnoho středoškoláků a vysokoškoláků tak